0: Radio Un Toskansko kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Un Toskansko kantona.